0: Trini Gino im Dome.
1: Ata proschen im Radio Nastajic, 100,4 frek Megahertz und Nastajic. Tak so možete rano serbski rozvoz svišeć s dobrimi novostjemi z naše domizne nitko na pošešćih.
2: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
3: Dobaranje. Z jacerimi akcijami su ve Łužicy čera na Mjezynarodny dzień mira skečpnili. Budušenje je Happy Monday, ke kotrom už viace hač posta regionálnych organizácií a dôrstvo sluša, prosivo mjez druhým na hučbu ze znatý skupinu Banda Komunale. Nimo toho sú so budušenje ľudži rieča zo zestupali, kotrož mieše tvorič krú od serbského kiršova přes most mira a zase na tamnom boku ročo ke Michalské cirkvi. Nekak 200 ľudži sú tutun púč tiež mierové spievy spievajú odkročili. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje wusmierenie na wikach, precz od brunicy k alternatywnym energiam. Tak dziewa te od czerowszego we Łużicy dwie nowe energijowe przyprawie. Witnikowy park a solarny park Bola Barszcza w przychodzie milinu z wopnowionych energii dodawati. A Janšecach nastava tu kvilu najväčší batériový skvat nemskie, tak menované Gigabattery. Z ním hoďa sa 1,6 miliónu domňacnosťu 4 hodiny dôr z milinu zastarač. Předovzače vidí tým vážnu kročel za štruktúrnu zmenu a za zastaranie regiona z energiou. Vopospodár prostnínskych parkov Center Parks plánuje tvár nového prostnínskeho areála ve Łužiskej jezorine. Reknichu zastupér je předozača čera na zromadžizne zamierového zjazka Łužiska jezorina. Plánované 90 hektarů veľký areál je mies Parcovským a Sedličanským jezorom. Tam môli mies 500 a 700 dôľúr domov nastač. Center Parks pripovedží, že chce za to niečo 300 miliónov eur investovať. Lica a klitu převedu najprv do studie, kak musel projekt zvopravdžič. Hakle potom chce parkový koncept vúdživač a tvarské prostve přijotovač. Za rôzu plánovanskú fázu je 5 do 6 let předvidžaných. Tvar má niečo bodra do 2 letče trač. V Slepjanské vosadže do kvílu rečnišče Strugi Rädža. Kež informuje kmina svojim hamckým vopienu, vukonia dživa firma z Brizuki. Přitým dživa čerio skvoniny, rečnišča v odsyku a rostliny na dne riky v odstronia. Naprava je v obstatk programa hornistvového závoda LEAG k odstroneniu škodov vúdobovania brunicidla. Rika Struga, kotraž je přitok šprevie, čeče zbivie vody přes slepo hač do nového mesta. Spisovače Kito Lorenz vienovaše riečce epos Struga v obraze našie krajine. Ponovená stácia za povešenie čišča pitne vody v Žižinom od čerošeho oficiálne dživa. S tým má zastaranie flexibilnejšie a vysčiše byč. Nimo toho započnú Žižinom s prichodným veľkým projektom. S prvným zárovom sú čera se zanirovaniom zbierníka pitne vody startovali. Duše dotvarené majú na miestne 5000 kubikných metrov skvádu viace, što je rum za 5 miliónov litrov vody. Možný ste v obi napravie přes spichovanie Zakskie. To bych ju povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Čenca zmijeme, no haj, dosť mručelo, tama sem tiež raz svunco, zdžila vočak vie nás tiež čenca za to švíle, večer má byť přečelné. Čenca stupa žive slebro maximálne na 8 nače stopňu. Júce vostane přečelne, zdžila pak tiež pomročeno, na kúžde pad pak sucho, tak zemenča meteorologo je dotal viesča, žive slebro stupa tiež júce zase na 7 nače do 9 nače stopňu.
1: Na druhách všetko svobodné, žané brzka, že zdieľte nám ráde novosti. To sa samo rymuje, vidíš, ráde přes telefón budušen 7400, alebo přes našu četovú funkciu dámotné app MDR Serbia.
2: Serbský rozvoz.
1: Přije dobrý start, do dženstíše vútore s Katku a Jakubom, no a vonka je čma, kaj špice, to je kázo šerenia. Hýšte, môža šeriť po... New po svieče a maja party. Šeriňo, kaž zaspiva nitko Danila Hazec, Serbskim rozvasu.

Vosom menšino pošešćiće, a to je stana raz važne za dušinu strohotu našeho ministerska prezidenta Michaela Kretschmara po cvrch špatnych povešćach vokovo svoje CDU zajšvých letušich krajných voľbách, tež konc tydženja nemský vunco dženca menujce na jezbu poda Bamši leje štrnatým do Vatikána. Hej, raz hluboko předehrač, dosahíč, mír namakač, hač do švotka je Rome popuču, Bamša zetka potom na privátnu audiencu Hakle Juce. Ale má novú dekoráciu a tiež svodne kusky z domizny za leja štrnaté osobu. Minúce ochranovskú vizdu, kotraž má lica Boží národk ve Vatikáne pešič. Vidíš. A tiež vosúšk je si sobou do kofra za Bamša zapakoval. Vosúšk přinže z rúdnych horinov, tak i práve svúdne tučne s rozinkami, ale Bamš má ešte čakáč, hač do adventa doby vosúšk ešte zraví, čakle potom sedaja dobre svúdne kusky za Bamša lia štrnatého a snano. A snano si potom klitu sakske nedom sam svudne vosušk po skaza. Džesač menšino pošeščiche, to je Valboga Valdžic, serbskim rozvosu. Praj mi.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za vorakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Ludkaj, renje, renje, ladajtaj. List čo rejuje v viciku. Ale kajki je to zvuk?
1: Ne vidíš tyto. Je tam hoborský hád. Vunduje kaž strašný vichor. A jeho klama je čorna.
2: Nie, žaden hád. Keď bujtaj. Je to dujava, kýž líst čo na roma duduje. Mašina čvojka, kýž nohce viac sam z rábiemi rábač. Najskýre sú zábili dujavu hasnič. Abo čvojek daloko nie.
1: Ale tún aparát leží kaž vaka na trauniku. Dlhá, tousto šíja tá vaka.
0: Ivo, si tola slyšal, to je dujava za lístčo. Až to ješ lístčo do bohu traduje, môže tež Ludka léčiť dať.
2: Oje, Kito, žána dobrá idea.
0: Když je to vulka vaka, kaž ma to mini, potom je tež poeto do šíje dujú.
1: Ona je veľa väčša, hač ty, a silnejšo duje, Kito.
2: Mato, Kito, pojtaj. Dobíme so za štomom skúvač. Hevak, nás dujava v oprode dlhších smíru duje. Kito, vostaň tu.
1: Kito jej krobe napšeče stupi a je hiža trochu do poetra lečal.
0: Haj, vizo, čím blíže vať sa přindu, čím vyššie leču. Hi, doi, runeš, doi, doi!
2: Kejč buj na svoju čapku!
0: Vici kvaki me puši! Nechce lišta me popadne!
1: Ne je to žodne vupadalo, kak je naš Kito z nebja do hromady lišta panu. Vakadre je so jeho nabojala.
2: Nie. Nichtu je dujavu za lišča hasnil, abo je je akuješun.
0: Mi šo jedne, sme vichor převinuli a nad hádom dobili.
1: Haj, sváva našemu Kite, vun ma silniše pfúca, hačkujš de hád.
2: Skýre ma silniši aku.
1: To

0: 6 hodin 5 a 20 je.
1: Polícia z G.
2: V Budyšině staj nedželu popudňu auto a kolesovo znezbožívoj. 67-letná bije s Renaultom na Arnošta Mukovej popuču a přejíždža při křižovanišču 37-letného kolesovarja, kotrž so při zrážce lohko zraní. Vícna škoda 10 euro. V Vojerecach pomies sobotu popudňom a nedželu večerom koleso pokradnene. Tute bije při dvorništu odstajne. Koleso marky Pegasus mieše hodnotu 443 euro. Aby ve vodže dživaše minene tydžen muž při kompjuteru, jako dosta na ličaku z džilinku zobu hekvane. Muž kontaktovaše na ličaku pokazane pozdatne Microsoft Support, za kotrem šciachu pak kriminelni. Oni jemu při telefoni reknichu, so jemu pomaja a žadachu se v osobinske date, kajštiš přístup na ličak. Dôž telefonovachu přepokazachu tak z konta vopora peneze. Po prinich dopoznačach bych uto 2000 euro. Policia varnuje a radži. Nedovolče ženje neznatemu při telefonie přístup na vaš ličak, vo sebe nic přes instalaciju software za přístup z daline. Nedače nažadnen pad senzibilne date, kajž hesva k bankovom kontam dale, a jeli dajke nešto pytneče, potom mili nudom ličak od interneta dželič a jun hasneč. Potom je zo banku a policiju informovač a pospyt vopšudnistva tiž přidatni hišče pola Microsoft přizivič abo pola vaši marki takrec, kotruž vaš kompjuter ma.

Was mam Ralbičanská gmenská rada skadruje so štvrtk večer na posedmich, a to v sedarni gmene Rožinče, a radžičeljo z Košic po hodine požišo sedmich na gmenský posedženie sa zetkaja, a to v Košicach tamniši gmenský rumnoši. Zajmovani vobedlerio sú na tute vezo ľube vítani. No, a další pokyn mám za vás snedom týž. Skatku romadžič, laso čím bude vupvači od oktobra si do Česky doječ a tam tankovač, snedom tu serbským rozvosu.

0: niemskich poveščah. Sme to hižo slyšeli z Drežan, za so tankovanie netko tiež niemsky za so potunší, haj, ale tiež česky. Tam nemajú jenož dobrý český guláš a dobré české pivo, ale Katka od najnovšieho tiež levnejšie palivo.
1: No, nic ještě celé, za to, že nie tak daleko. A ta půjšťa zveselí za ještě tak jmenovaných tankůch turistů, kteří dojdu si za tankovanie k susedám do Česky. Runě také špala na snímský plán, je to tam týž od 1. oktobra sem a jsou týž včera již o českým parlamentu v obsem knili. Tak zžili to finančná ministerka Alena Schillerová. Všetně cedža tam za najvyššiu pfačiznu všetpodač, viac po to, jakým čirivo potom nesmie pfačič, s dobom so hišče přetrebovanský dauk verbrauchersteuernimste na diesel na nešto viac ač 8 kronu zniží, to odpoveduje 33 centam a to je najnižšia od smernicu EU dovolená hodnota. A je to šopvači najprv raz jenuž za oktober, môže pak so tiež podliešiť. Aktuálne šakopvači lito super i džesač v Česky 1 euro cia vod.

0: Holce bodaja so bošuli skirje. Dlješi čas do Vukraja, Hačulce. To znamenša bi facit. Čerošeho vusevanja radija Zatkule, moda redakcija vinovaše so minuce v obširne temje Serbia ve Vukraju a telefonovaše po celom sveče ze serbskimi holcami. Tak napšikvat do Gane, do mista Ofinso. Tam živa tukvilu minuce 18-letna Madlenka Zimmermannec ve šuli.
1: Z komunikacijo, also Jurič je krajnarič, kupom jenžešče, ale oni šice te tvíriče a bych mesa budžbi, ale moz te svoj druha tak jenžešče rečimo, a to už kupom šilom, der funguje jenaž telefonovania, tak jo, haj kus češo, přes košte, genau.
0: A ja, ale Zatkulere si ju doščanili. Runi tak 19-letnú Emiliu Švánec z Votrova, kotraž je so pre týdženom do Reykjavíka podáva, džiž živa za katolskú cirky v kraju, džiž je niže 4% katolíku. Vira do Solino, raje tam skýre väčšiu rolu.
2: Hej, zdiela šun napríklad zo sú Hajni gotre droje, da byli přeporožené hodvačt, když jsou tam byste horine, když oni praja za sonine tam bydla. Také moje nazornění, ale vosby tu někde s člověkami, tu namestne poprom nie o to taky velký téma.
0: A islandský, kdybyš se po takým nakýčbu brač, za něby soninu přeju. Elena Vaurikec z Radvaria. Pak má sa pred kutnišim strachom na kečbu brač. Ona je au pair v Šíle, džiž všetne maja tam zemie žrinja.
3: Ja som zlejna súboda živa. Čo tými dňami tiež je na kusdeče. A ja som fokrom strachnula preto, čo haj, ale po jedný rozmu z mojej svojbu sú na trajli, to jo jo hajt šidne, te ľudí sú na to nastaja, to očakvane, te kýže sú na to tvárené odo utvárené, zo to ničo nestane. Ha, nie, to ja mi kvon popronžu, ja tam strach nemám, ha, aj to jo, a ja no, men si to, že to tak živé predstaj, ale to je nešim krutky vôko míka po ňa nimo džodla, bo. Poradku.
0: No vidíš, ještě šulu zakončila neje Karla Knopec z Gozac. Ona svoje jednaté šulské leta rovně irsky přeživě, jako chceš zátkudáce Hany Šmitec svoje prvním šulským dňu povedač, názorný dalšu nezvěselacu premiéru.
2: Vyzal jsem jara na pěta boha do tom, dokud jsem vycuzen kraju, jsou to cuze ľudžo a vyzal tež cuza ryč, ale by to bylo, že jen cool názor nená, jen první šluské džin v cuzem kraju mít. Jenička věcka, která se bylo, že jinak je tuta šluská uniforma, je to tu s vašným šluské uniformu na šulách nosič. Oh my gosh.
4: Já to nevím.
2: Čakaj mal kurz, Hanna. Já do mé handy, warte dat.
4: Oh, sorry.
0: Aj tuž dalša vecka, kotruž môžeme irským šulám dodať. Telefonovač tam v oči vidne nesmieš, ale handy dostaneš po šuli za šo vročo, to sú tiež Zatkulario zonedy. Aj tobie, tu ešte lust včera, bola modie žome rádia Zatkule, dve hošče tiež ešte miachu studiou, tiež dve modie žone, tu už pozdatne so modem kalam, vopravdže fortnecha, to sú skýre žone, modie žone, modie holce, po šuli kolci špotaja, puč do daline, hajte holceské račo doma vostanu.

0: Was som ho džín a cínačeje.
1: Polícia z džín.
2: V Budešine staj nedželu popudňu auto a kolesova znes požívaj, 7-64-letná bez Renaultom na Arnošta mukuje popuču a převidža při odpočce 7-34-letného kolesovarja, kotrož so při zrážce lohko zhani. Vecna škoda 10 euro. V Vojericach bú mies sobotu popudňom a nedželu večerom kolesa pokradnené. Tute bie při dvornišču odstajené. Koleso marky Pegasus miešu hodnotu 440 euro. A zásobichu v obšutnice internetče popuču v bývej vodže, že vaše minené týdžen muž při kompjútoru, jako dosta celé nejapce na ličaku z dželenku zobu hekvane. Muž kontaktovaše tak na ličaku pokazane pozdatne Microsoft Support, za kotrum šťachu pak kriminelni. Voni jemu při telefoni reknichu, so jemu pomaja a žadachu si vosobinske dáty, kajštejš přístup na ličak. Dôž telefonovachu přepokazachu tak z konta vopora peneze. Po prýnich dopoznačach bychu to 2000 euro. Polícia varnuje a radži. Nedovolče ženie neznatému při telefóne přístup na váš ličak, vosebie nic přes instaláciu software za přístup z daline. Nedajče na žaden pad senzibilne dáty, každýž hesva k bankovým kontám dále. Jeli tekeniš to dola pytňoče, potom mili nudom ličak od interneta, džilič, potekým VLAN hasnič, potom je zatiež ličak hasnič a potom banku a policie informovač a pospět v obšudnictva najlepětejšišče pola Microsoft direktne přizivič.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Ludkaj, renje, renje, ladajtaj. List čo rejuje v viciku. Ale kajki je to zvuk?
1: Ne vidíš ty to. Je tam hoborský hád. Vunduje kaž strašný vicho. A jeho klama je čorna.
2: Nie, žaden hád. Keď bujtaj. Je to dujava, kýž líst čo na roma duduje. Mašina čvojka, kýž nohce viac sam zrábe mi rabač. Najskýre, co zábeli dujavu hasnič. Abo, čvojek daloko nie.
1: Ale, tún aparát leží kaž vaka na trauniku. Dlhá, tousto šíja tá vaka.
0: Ivo, si to las slyšal, to je dujava za lístčo. Až to ješ lístčo do boje traduje, môže tiež Ludka léčiť dať.
2: Oje, Kito, žána dobrá idea.
0: Tyž je to vulka vaka, kajž ma to mení, potom je tiež poeto do šíje dujú.
1: Ona je veľa väčša, hač ty, a silnejšo duje, Kito.
2: Mato, Kito, pojtaj. Dobíme sa za štomom skúvač. Hevak, nás dujava v obhode dolších smírov duje. Kito, vostaň tu.
1: Kito jej krobe napšeče stupi a je hižo trochu do poetra lečal.
0: Haj, vizo, čím blíže vatce přindu, čím vyše leču. Hihi, duj, runeš, duj, duj!
2: Kič buj na svoju čapku!
0: Vici kvaki me puši! Nechce lišče me popadne!
1: Ne je to žodne vupadalo, kak je naš Kito z nebja do hromade lišče panu. Vakadre je so jeho nabojala.
2: Nie. Nichtu je dujavu za liščo hasnil, abo je je akuješun.
0: Mi šo jedne, sme vicho převinili a nad hádom dobili.
1: Haj, sváva našemu Kite, vun ma silniše pfúca, hačkujš de hád.
2: Skire ma silniši aku.
1: To ty.

0: A niecko, podamy so wasa menšinu po napodživečích do Cornwalla, do Vulkeje Britanniskeje.
1: Národne menšiny. Sče to ižo vedeli?
0: Rič, a k tomu ještě menšinovou rič, můžeš jenož z podpěru mnohých zakovač a dále vůbivač korniščina. V Vůlky Britanniske, kotrož riči ještě nědže 600 ľudí, tu chvíľu tožto ľudí s mavými gestami a tiež skutkami v cvej Vůlky Britanniske podpěruje. Što to dokladně za mini rič voznamenia, o tom rozpravuje nám netko Janek Vouča.
2: Najviac Korničanu svoju mačerštinu, ktorú šmenuje tam v Cornwallu, Körnovik, ľubuje a chce ju telko ľuďom kajš možno dále dať, poveda mladý Korničan Sam Ron Brown.
3: Hej, ličba rečníkov korničtiny přibiera. Předovšem v umělce, kujíždě leto, dále a bole hodnotu naše mačerštiny spoznavaja. Vo sebe hudžmice, kýž svoju hudžbu jenož na jevišťach v Cornwallu nepředstajeja, ale tež jenželské a po celém světě svoje albumy tež korniske reči vozivěja.
2: Tak mezi druhým valizisko-korniska zpěváka Gveno, kotrž je samočastíšo ve Berlíne koncertovala. Ona je dotal tři kompletné albumy z korniske hudžbu vozivěja. A každé leto mají v Cornwallu vůřicaně, tak Ron Brown.
3: Je to hudžbné vůběžování pod heslom Spěl za Cornwall. Vůřicaně skupinám a umělčám poma nové písně korniske reči komponovač.
2: A tak je korniština tež ve zjavnosti dere svyšomná. Vidět ve zjavnosti menšinová reč, která šklinčí podobně jenželštině, tež je, a to na dvůřečné jenželstce kornisce popísaných pučnikách a nádrožných táflách v Cornwallu, a těch byla každé leto více. A nic jen što.
3: Tež firmy za svoje produkty korniske reči vábia. Mězdrujím sotovia lodu Kellys. Šedne Jane z javnosti svyšeč, pak je rieč skere zriedka.
2: Všako je jenož 600 riečacech. A tu kvílu nedostávaja korničenio hižoviace telko podpiere knižostva v Londone, kajš ište před 10 letami, tak Sam Ron Brown.
3: Ač do leta 2016 je knižostvo v Londone, kujžde leto nieže 100 tisac punto, to je nimale 157 tisac euro za korniščinu vúdavo. Od 2016 našu mačerštinu krajný zariad Cornwallu financne podpieruje. Ale suma je vo viele mienča.
2: Korničan obžaruje. Dotal, tež zatem neupada, za peněžné spěchovanie menšinové reče v Cornwallu zvyša, všako je britiske knižostvo celé jasné prajivo, zo reč hižo dleje peněžné nespěchuje. Sam Ron Brown a další korničenio pak so otrašič nedadža a dále vo zvyšenie spichovania svojej mačerštiny vojuja.
0: Vo spichovaniu menšinové reče v Cornwallu a moderní hudžbe v korniske reči je nám Janek Vouča rozpravial ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače na našej internetovej strone, našej dámotnej app MDR Serbia, kajštež ako podcasty v ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Čo to nižo vedeli?
0: A to 8 hodín 2 a 43.

tři bydlky na večer. To su naše pokývy do dňa. Vobydlarský policist Andre Koba má za vás dženca, votevrené dúrie, kaž tež votevrené vucho od štyrioch do šeščích v domie zaranískeho zjazka při kluštorský vodže Pančicach Kukovie. Vobydlerie gmeny Malešec su dženca na gmenskú rádu vítani a to večer 7. do tamnejšie jesedanie. Před 35 letami su pravicerio ve Vojorecach zakadželi, na to spomína vústojenca program 1991 Mozambikscy hostný dživačerio, pýta sa so Juce Votori ve Vúžickým centru ve Vojorecach a Juce Cioch je hižo raz dopomienské zariadovanie na vone pravicarské neskutky a to ve Vojorovským parku pri dvorništu. Mačica Serbska víta na přednošk vo Andriju Zeleriu a to Juce sredovečer 7. na žolu Serbského domu. Mirko Šota a doktor Franz Šin zabierataj so s prašenjom Andri Zeler, basnik jako tvorc melodijo vulky prašak. Juce večer 7. na žoli Serbského domu Budešinje. A nedom dvě gmienské ráže mám za vás. Rajvičanská gmienská ráda skáduje so štvrt kvečo na po sedmich a to v sedelní gmiene v Rožinče. A po hodinu poži so sedmich so rádičelio skruštit zetkaja a to tamnišej gmienské rumnošči. A vobedlere sú vútrobne vítani na tajke gmienské posedenia. To je kytro zajímavé a informatívne.

nechta nedom. Ve zároče vostaneme, a to nie som samo liču, dojesť a najesť škulovatých červených višňov. Ješak sme gnitko zavarili a k tomu seda štatistika votemne k letuším žňam višňu zakský. To sme lica nekak štvorčinu menie višňu sčipali, hač ište 2025, či dokvadne je ich 23% menie. Přiuším, nekak 2000 tonov svodkých a kysavých višňu sme tu zakský naščipali. Hinak sú ličby, štož nastupa cvu Niemsku, tam sú lica 48,5 tisíc tonu višňu nás čipali a to samo 3% viace porno loni, a loni by tejší, že dobre leto. Za Nímsku znajmenša tak štatistikaria. Nada, dajme se višniny kompot zesvodžič k obědu, aber tež jako marmeládu, nětko rano na pomášce abo na cauče. Višně, krásne to svodne pfot lečá.

0: Wurjadne skutki zdokonjeja, abo češke rozsudy tvorja. Dola zmužitosť jedného dňa je zvětša skere mielčo. Zmužitosť, co pokaza, když si najebač nevistosče, dola přichodnú kroče zvážime, spravnú rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitosť nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitosť reka skerie, zo strach nas nevobkneží. Je to dovera, zo netrebame puč samihič. Runie viera môže nám tutu zmužitosť darič. Bo nelubi nam živenie bez vúžadaniu, ale vun slubi byč nam po boku, tež potom, když vupuč ište nevidžime. Svetvo dosaha husto jenož za přichodný krok. Dola runie tuta jedna kroče môže započatk niečeho nového a rianeho byč. Znano so nas dženca nichtu za cíle vujkými rekuskými skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lije nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi doverieč. Přetož kužda zmužita kroče môže vútrobu do noveje nádžie vočinič.
1: Dopraj Diana Karbova ze Svinanie nadavku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuko. Nedom 6 menšinou dođevečich je.

Nicjano energia a industria z tej ważnej za strukturnu zmienu, takie kultura ma nieco groniš a přinosiš při tej transformacji Łužice. Dla toho dajo tak gronione Łužicki kulturny forum. Ten forum je miestno dialoga, žož přijdu aktere so šakými slizenami gromadu se umieniaš a žinca ten stvrte taký forum se vedmejo ve Mužakowie. Kak dalej s miestnymi svitovego kulturnego derbstva ve Łužice, to je jedno velike pšašanje a teke co sú te kvality Łužice, co ucenia ju, tak, alebo co ugotuje ju tak jednorázne, také to serbské pon jednu rolu grajo a tak budú zastupníky serbského elektrofestivala Metasolis napríklad Jinsa ugotovaš tam jednu živaniu, Jakob Grul, koordinátor seši za novú serbskú muziku, peje da také serbská zagronita v okresu Gornebota Łužica Hanka Rielcena a také zúkuvý umiec, režisér a zoria absolvent Marian Joel Küster. No, co przyjdzie Jinsa, wenn, to bużamy, sytop szaszasz, a wam ulicu wasz.

0: Mej perfektne žen, potom ste je spivavej mordej absolvence Dolnosherskiego gymnazija Sonja Mertingojc a Julina Kochojc. Perfektne, neperfektne vjetro za nazimski koncert, co se sobou přinjasli te spivarki a spivarje Kora Lipa z Pančic Kukova na svoj koncert nežilo do slepego. Zašište hopšidu več Diana Šelcovej.
1: Desč a hušky sú přísvucharie gönili do zála Serského kultúrneho centruma a prétne spiu kóra jo perfektne zauapio za cúše dňa.

Miče, za vás Anja Kuchec-Schwarzowa moderirujo. My predkstajeme vám nowe štwrte Zorja Lietnik. Toto jo, ako se pýtajú na drogu do serbskej rece, to všetko vám potom přeražíš. To je bol váš kultúrny magazín ve serbskom programie. Mojom je jo Gregor Klim a ja žicem vám ešte riedno v autoru.